o noci kolem. Ty jsi jako sen, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak zem, co obrací se ke slunci.

Toto je asi najlepší song. Už lepší dnes nezahráme. Kdeže 21 Pilots u nás vo Fun Rádiu ste počúvali práve teraz. Boli aj na Sigete tento rok 2026. Trošku upravili skladbu.

0: hity, ktoré milujete. Milujete.
1: Rádio. Myslíte, jak zlatá bula sicilská. Stvrdzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.